0: je.
1: Nezasvěcujte, keď toto zapíše sa to.
2: Nemá žádné gadky, pane, na ten temat.
3: Povstanie. Rock Radia.